jako u starýho klim pro klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klim pro klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se

převtělí, převtělí. Co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, za tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost,

Krysa je, jinak ale celkem krysa je. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní, žere hostie. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní, žere hostie.

oschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsou.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i skůr.

uschlé chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků, vždyť já sám připomínám trochu oschlou

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutku mustý řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: konců bez začátku. Je víc všedních dnů než svátku.
1: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde.

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smutný.

tak nějak s nadhledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zapadlou

Kdy strání se valilo bahno a kamení, jsme sice skřehli a k smrti znavení, ale co tížilo nás, zákalnej proud.

na suchou deku pro dnešek zapomeň. Sundej si blůzičku, já přiložím na oheň.

z tohoto kraje bude lepší odejít. Pober jen věcí pár a věř, bude líp.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V poslední době jsem porád smutný.

ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat na děti, tak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka.

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

listy si hrají a límečky dřou, vy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

bez prana. V záři žlutých svíček smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal svatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přecí zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame

smutek bezbřehý. Jsem nic na šachovnici času. Jsem obloha.

nebo pí. Hledal jsem všude sám na cestách.

krajem jde déšť a letí stín, ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.

0: Jim. Kraňme déšť a letí stín, ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.
1: Mám druhou ve skříni, mám rozeslané

malíř, nad lepší časy nastanou v pozemských zahradách. Chtěl pokání, chtěl kruté činy rozhřešit, tvrz Bohu odkázal. K modlitbám, ať sestry pro něj zakleknou, po léta přikázal.

Jak roky jdou, Bůh na ovečku zapomněl, starou tvrz osídlil. Pánu se tak za službu církvi odměnil, starý slib ošidil. Prokletá jsou místa, praví legenda, každý, kdo kdy tam žil. Sotva prý 40 jarů oslavil, víc se nevzbudil.

však brzy ráno z koně spad, ten zařval pod vozem. Další pán zlou nemoc zdáli přivez sem, ať je mu lehká zem. Zdaleka se každý tvrzi vyhýbal, o holý život se bál. Že zlý duch tu řádí, to se povídá, kdo ví, co bude.

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj křížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines Aladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

ve hrnku míchat, houpám se v křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha. Houpám.

svou práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že

hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, boj s

noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice, řízek z Kralevic.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Přemyslovi, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje, našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

potom měsíc jedla knekebroty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky opravdovou fámou. Míchala půl na půl Grio.

chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud.

každý rok platím daně, a tak jsem chcel za ně, nech se u nás v letě stane folkový festival. Zavoláme nohavicu, plíhala a rejdla, pivo gulá.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde od rána do setmění, nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivět.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, na Zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz.

kde průzračnost, tam výkladem se minu, svou znalost vděčím náhlým náhodám. Vše vyhrává je, čím dál smolněj hrám, tím dobrý večer, i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání, bohatství čekám, ničí nejsem pán, mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

Ke barvy bronz a barvy pivní sír, holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty, a holky slepice jak Skrylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být rá jako ty. Na stolku obligátně zapálená svíčka a ještě nenamíchám ani první drink, a už tak samozřejmě vyloupneš sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu, a holky žirafy, co nestačí jim strop, holky, co umí prodat každý úsměv světu, a holky nenápadný jako ptačí zub. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík, jsou holky študovaný na tři životy, a holky jednoduchý jako prázdnej světlík, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic. A holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak Ornella Muty, královny krásy, rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi,

lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem točil svět pár týdnů, možná i pár let, nikdy nemusel jsi mi vyprávět.

na poušti Duna za Dunou, přes sýpací roky jdou, tak i já jsem našel svou a zas třikrát čáp. Starý kámoše jsem nebud máv, i když děcka tahaj za rukáv, tak slyšet seš pár dobrých zpráv, kdo a na co káp. Říkal jsi na svůj bol, naliju alkohol, a pak si skočil z vlaku za usárnou.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

srdce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj.

svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: Žil k mostecké věži ke věži.
1: Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
2: Ja.
1: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Kdy na Vltavě čistila si peří vodní fauna, i rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Kromě jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Простите, пожалуйста, как мне пройти к Берёзкелик чайке?
1: Да. Да-да.

Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je

Hej, mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři váčí.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jsem kavojčou. Mám pověst zlou. Vrcko, tarik,

Upředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ní drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

Francouzem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

čistej i špinavej, si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností

a proto začíná žít podle těchto zásad. Pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žentouru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem. Ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryjeme.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni,

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů. Vltavský drak.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce,

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když slyším, co kartářka říká. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když v prodlevě volně se píše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když tahá mě za provaz v břiše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když jí má mě k počkání touha. Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

vidět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil, jak z vzteku, na pohledu, na doteku, oros mi schladil rum i deku.

škoda, že nebydlíš přes ulici, kde bysme v pravý čas pili. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde bysme oba dva žili.

na hlavním nádraží prodává květiny. Slečna, co jí dávno ujel vlak,

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá svůj

Na divadle světa se hraje Derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dal jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stihl.

0: To asi znamená, abych i já teď stihl. Tak to asi znamená, abych i já teď stihl.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blonďatej co plídě a s něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíše.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
2: vícekrát
1: pečivo
2: kupoval.

necháte slečnu, můj CO2 válčík na 4 doby. To málo kdo umí, chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

chtěl bych být váš sifonový bombončík. Chtěl bych být váš sifonový bombončík.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání zdravý orgán všich. Transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomí. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi, profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

štěstí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám. Zlaté mušky

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

všechno hrozně blízko. Přemýšlím, co bych ještě měl, když je splín, je i nebe nějak nízko. Něčeho kus urvat, to by

někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej, sliby chyby jsou a pojedu v tom dál.

a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

a zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý klíží.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled

list, chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Kdyby tady

až ledy povolí, bejt váma nevnímám, když jsem tam zabolí. Tělo to řekne samo, šimrá mě pod pupíkem,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Lednové ráno bude šest, na oknech začaly mrazy kvést.

že ráno co v ráně uvěří. Kde končí let je pustá ves, mariánské schody do nebes.

možná si byla jednou z vran, možná jsme došli právě tam.

svých starých natáček, svý sprchovací blues. Vracím ti tvoje oční stíny, lesk narty, řasenku a fér. Nechám si jenom svoje splíny a tohle blues svých kachlíkových stěn. Zpívám si někdy ve vaně, pateticky a přehnaně.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nečekej na až, začni hned teď. Popoj jdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohleď výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš, tam tě nic nečeká, tam už to znáš.

dny se dlouží, stíny a sukně naopak. Bolí mě v zádech, chloupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář. Nemůžu spát a pořád se mi vrací ta jara, když ještě měla zář. Zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět doutní

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj.

Jsem stár, sotva se ploužím a s vězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok.

Je to tak strašné, když umírají ty, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

je to tak překvapivé, jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a vět, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vach a můžeš

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil.

i věčným chladem kér. Vždy v setrvalém pohybu a přesto k nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku i s trpkým pocitem pout.

Daj, kam tě duše dám, do nebíčka nebo do peklíčka?

vydržíme v polední pauze pár minut jen. Párek a křen, párek a křen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, párek a křen.

Gaxe. Čekám tě ve čbánu na kuřím rinku, u sklenky čusu a krabice krekerů. Jestliže nepřijdeš, můj budulínku,

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne doubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

si desi, sirkou škrt. Jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří, obkročmo nad hrobem rodí.

síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, pulzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetě

rytmus vlaků i blues lopatkových kol. Všechny písně, které vrací Glen Bahor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaků zní a vidí měsíc.

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatný den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

0: Opera zve se dům, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prim.
1: Pojdeš mi teď.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělaj, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osvědčí.

na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí,

0: a zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

zatím štěstí nepřeje. Ale teď ukážu všem, co ve mně je, trochu nestíhám. Ještě musím na dabing, snad to rychle

jedu taxíkem. Přes Barandovskej most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

zase končí den. Dneska celkem pohoda. A jediná role, kterou mám, visí doma vedle záchoda. Asi si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový. Pak snad mi štěstí popřeje a potom ukážu všem to, co ve mně je.

Pražské radnice, tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá.

šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno?

musí dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávati jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim vezme.

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

vše Čechům musí dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně, když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád, tak každý

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

usídat. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

Jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti mezi dvěma horami, honem se nadechni,

taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

0: A tak teda na zdraví!
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Když vstoupí, vzduch se zachvěje, i tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

šance mrknout do ABčka. Jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti přítomnosti.

hav, hav. A ty už taky vstávej z boudy děravý. Jdeme pod splav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od Waterloo, oho. Když psisko zavzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z Pusu Luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z Buzu Luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě, na neochvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě v zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

čela na stole, kam letěla. Bublinky z limonády pít nechtěla. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort,

nanukový dor. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké rohlíky.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

0: jak praví, hezká je, hodná a bohatá, a jmenuje se Bílá.
1: Inu, ale kdo živí, bude-li mne chtít?
0: To je má starost, jen řekni, že se maření.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku.

ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putnat. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

se svým starou partu, jak spolu táhne tvou. Tak často po obloze mraky se honí.

přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostřed mých strání, až mi markétka dá pusu.

Už se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se od

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Můj kraj až mlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá dým. Pak suchým listím vůně vody, suchou travou, kdo z vás to ví, i podzimem náš

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

tvými okny planou nepokoje. A je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšly z módy, nevíc

S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči.

dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích o

Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Peníže svý do kouta postavím a pingl, ať tam leží.

tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj, na verandě piju čaj, je tomu

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polívky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila. Z Bretaně mám révu a je mi do zpěru, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu. Pavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá. Tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
3: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěn!

Krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky,

tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo z rezin,

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčou háku se slámy a výly nesvedeš hned.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi

jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podoby znu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety.

Mi všemi darebák jeden z mnoha. Vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízi sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře. To už tu bylo, jen v jiném duetu. Zase se to vrací a je to zase tu. To všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabilci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti.

čistého anděla i špinavého racha. Uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dindili vantili, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

skončíme, pej. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

Střelka míří na správný směr, zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér, vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak,

konec září, paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic. Po stropě se válí pár horké letní vteřiny. Právě došly do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny. Pod vazičem modře voní líh. Po obědě přijde zima, zastaví se hodiny. Marta mlčí, padá první sníh. Neotvírá, možná je doma, leč neta je sníh u komína, možná je pořád někde na cestách, možná je někde ničí nevěsta, možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná ji budí až břízy, které raší, možná je celou zimu orechové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem, vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá, poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu upili.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Strkám peníze do pefin, protože bankám nevěřím. Sedávám takhle den co den,

Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrý rým. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zved hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svý

A když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách, někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo,

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě je houby.

0: 23 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radi už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sílou a zlatem nebe od západu plane, v soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně ročních kvítků.

0: Tak takhle já teď vidím svět.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Přiběh mi na zahradu černý kůň, nechal mi bílý pramen ve vlasech. Oči měl hluboký a lákavý jak tůň a z jeho hřívy se mi tajil dech. Přišel s ním Shakespeare, Mácha i Lord Byron, přišla s ním Rusalka i holka od

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

anděl potřebuje číst knížku i styráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce už dávno zaslo za rozpůlenou zdí. Foukáme mlhu na sklo a posloucháme tmu. Kreslíme prstem křivky přes rozpálený sny. Půlnoční zimu

snídaně na peřině, každej z nás má půl. Máme to krásný časy, nikde žádná mříž. Pravda je v suchým víně a svět se klidně zul.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mi znoj, nad štící se nese píseň ptačí. Ku předu pudí teskví nepokoj, hle tri tramků tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se soumrakem zavzní v různý tón, v šlépějích pegasův a hbitu tlapkých kůn.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

věcí z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to

zprávy, zda jsem řádně očkován proti tetanu. To si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu. Teď si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si ne.

v zimě, na návštěvu pozval si mě. O brr, do jeskyně, kde on bydlí vedle vidlí, pozval si mě. S trouhanku jsme večeřeli tenkrát spolu v té jeskyní díře. Pak se svalil někam pod stůl do tmy dolů a chrápal jak zvíře. Postava mohutná se teďka zvolna zvedá. Kdo je to? Co je to?

Je to dlouho, je, to je dlouho. Co my jsme to zažili? Možná, že je to tím, že jsme tenkrát nejspíš asi prostě mladší byli. Malej pán v klobouku a s novinama přijde zase jednou, až se bude

jako když dětský smích zazní do nejista. Podej mi ruku, nohy se do bláta boří.

Jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

muziky celý boží den. Nikde jsem tam svojí milou neviděl.

připravil. Připravila se sama. No, já jí o něj vůbec nepřipravil. Připravila se úplně sama.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je oba.